Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Loud Luxury, kanadské produkční a DJské duo, které svou hudbou rozproudilo taneční scény svými chytlavými house beaty a vokály. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Loud Luxury jsou známí svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci taneční radosti.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Sigmu, britské drum and bassové duo, které rozhýbalo taneční scény po celém světě. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě dostane hned od prvního beatu. Sigma jsou jako ti kamarádi, co ti na mejdanu vždycky pustí hit, který znáš a miluješ. Jejich styl je rychlý, energický a plný dynamiky, která tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci tanečního vzrušení.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zara

Tady je tvoje metropole. Dneska tě pozveme na slunečný ostrov, protože Chris Kep přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem to vždycky funguje. Jeho hlas je příjemný, jeho styl uvolněný a energie nakažlivá. Zůstaň s námi. Metropole tě teď přesune na pláž,

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole.
2: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Dneska se podíváme na top 5 alb dle rádia Metropole, které v uplynulých 12 měsících vyšly. Netroufám si v té první pětce rozhodnout o tom, co bylo nejlepší, ale pokud nějakou desku z našeho výběru ještě nemáš zčeknutou, tak bys to měl napravit. Jednou z top 5 desek dle našeho výběru je určitě Karakoram od PTK. Jeho 7. solový projekt vyšel v první půlce října a je na něm úctyhodných 19 tracků. Za mě top Big Stepper a snad se tam nebude střílet. Druhým albem, který do našeho žebříčku řadíme, je album Cíl, který má na svědomí Pain. Vyzdvihnout musím z 15 stop track Matematik anebo Skalp, kde si nebere servítky se spoustou jmén český scény. Třetí projekt, který nemůže ve výběru chybět, je album Smack One od Smacka. Nadělil si ho ke 40. narozkám a mimo to, že tam je na featu třeba Brucey, je to tvrdý od začátku až do konce. Nejvíc ve mně rezonovala hned úvodní skladba Odmít sem díl. Číslo 4 u nás dostává Izo Mandiasův Exit u palice. Izo si dal krátkou pauzu, zmizel ze sociálních sítí, pak oznámil 2 koncerty v O2 aréně. No a Exit u palice je za mě skvělej návrat. 17 stop, spousta beatů, který jsou úplně top. No a u mě vede Karma Forever. Pomyslnou top 5 u nás uzavírá album Drogstars od Dřezníka a Hadese. Horrorcore sound na featu Jan.

0: republika je za námi a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
2: Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Táňu Evans. Zpěvačku známou hlavně díky svému působení v Eurodance scéně 90. let. Její hlas a energie dodávají její hudbě nezaměnitelný šarm a sílu. Táňa Evans je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční nostalgie a radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci taneční klasiky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.

Olé, tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce, i když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.
3: Na

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Vaudiš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
2: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Znáš to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš se to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měli třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
1: Říká náš astrolog Tonda Vaudiš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
2: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
3: Taneční rádio z Olomouce.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zabrousíme do světa funky elektroniky s velkou dávkou retro stylu. Ursula 1000 je americký producent, který dělá hudbu jako bondovky po třech espresech. Napětí, groove i vtip. Jeho tracky jsou jako taneční párty v paralelním vesmíru, kde všichni nosí oblek a tančí jak Travolta. Ursula 1000 je jako kámoš, co má vždycky nejzvláštnější playlist. A stejně si ho zamiluješ. Zůstaň naladěný, protože Metropole teď servíruje taneční.

0: odpověď pro dnešní den.
1: Berani, rozdělte si den a postupujte hezky, krok za krokem. Býci, jste velmi soustředění, dneska vás nic nerozhodí. Blíženci, inspirují vás nečekaně skvělé zprávy. Radci, hlavně se nenechte strhnout stresem. Lvi, použijte své nekonečné charisma. Pany, plánování se vám jako vždycky vyplatí. Váhy, nebojte se kdykoliv požádat o pomoc. Štíři, jste vyloženě na těšení pustit se do něčeho nového. Střelci, vy máte skutečné množství energie. Kozorozi, budete za hvězdu díky své píly a pečlivosti. Vodnáři, zabodují vaše originální nápady. A co my ryby, jsme v klidu a hlavně uděláme si čas na věci, které nás baví.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Rádio Metropole.
2: They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long and you've seen magic, and you know it won't kill you even when the whole world doubts it. This is my moment. They can't take my talent. They can't take my stripes.

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa, že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Fitnessáci, pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
4: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tvoje ráno.
8: Tvoje rádio.
7: Rádio Metropol.

0: Top music, top radio. Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

Tady je tvoje metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení. Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
3: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Posloucháš?
7: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
4: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
4: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Poprvé světová jednička a poprvé vítězka amerického US Open. Jelena Rybakinová potvrdila v New Yorku aktuální formu i sesazení běloruské tenistky Ariny Sabalenkové z trůnu WTA. Ve finále zdolala šampionku posledních dvou ročníků 6-4, 5-7 a 6-2 na sety a získala tak svůj druhý Grand Slamový titul v sezóně a celkově třetí v kariéře.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: V pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu? Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. V úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásné dobré ráno, moc nás těší, že týden startujete právě s námi. Dneska nás čeká spousta zajímavostí a my už přesně víme, koho potěšíme přáním k narozeninám nebo ke svátku. Přejeme vám skvělý poslech, je tu naše dnešní kalendárium.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra.

0: nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
1: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Ahoj děti, tady Karol.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Jsme tu pro tebe už dlouho.
5: A máme spoustu společných vzpomínek.
6: Radio Metropole.

0: Přejeme pohodové ráno. Začínáme nový den i týden. Už za malou chvíli se spojíme s naším dnešním hostem. V pondělí je to jako vždy náš rádiový astrolog. Zůstaňte s námi, ať víte, jestli nám hvězdy budou nakloněny. Přejeme příjemný poslech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Vaudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
3: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Znáš to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná v souvislosti jako s intimním životem, různě jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš si to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měli třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
2: Říká náš astrolog Tonda Vaudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
3: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 400

0: měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Padá hvězda. Něco si přeji?
2: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
3: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
2: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
4: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
2: Nášnet.org.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
13: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
14: Radio Metropole.
15: Metropole.

0: si u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás právě teď zprávy. Je pondělí 14. září. Po novém chodíme ve Šternberku. Zásadní stavební úpravy skončily v srpnu, a to například v ulicích Bojovníků za svobodu a Masarykově, kde byla postavena i nová lávka přes říčku Sitku. Upravené jsou i přechody pro chodce, píše o tom web Šternberka.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Do pořádku se dá poničený průtah Dluhonicemi u Přerova. Dnes tu začíná jeho oprava. Zrenovuje se asi 600 metrů silnice. Jde o část vyrovnání za zhoršení života v obci v souvislosti s blízkou výstavbou dálnice D1. Stavební práce zahrnují kompletní recyklaci vozovky za studené i pokládku nových asfaltových vrstev. Rekonstrukce průtahu Dluhonic potrvá 70 dní a bude hotová do konce letošního listopadu, píše o tom Deník. Pro očkovanost populace proti rizikovým nemocem chce usnadnit vláda. Dnes projedná rozšíření okruhu zdravotníků pro očkování dospělých. Nově by mohl vakcíny podávat každý lékař, zubař nebo lékárník. Téma sledujeme.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc si poradila s Plzní. Hanáci na trávě soupeře dokázali najít cestu přes silnou Viktorii a zvítězili 3-2.
4: Každopádně jsme spokojení samozřejmě s vítězstvím v Plzní, protože to se nerodí každý víkend, těžký tady hrát. Musíme dneska pochválit celou defenzivu. Myslím si, že tam těch ať už defenzivní rohový kopy museli odbránit, spoustu centrů jsme museli odvrátit, že jsme až na ty góly, co jsme dostali, jsme vlastně si dali jeden vlastní gól a druhý to byl po standardce, tak jsme tam té defenzivě zvládli velice dobře.
3: Dodal po zápase kouč olomouckých fotbalistů Pavel Hapal. Nyní je Olomouc na třetím místě tabulky první ligy.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Tušíte, kdy byl vynalezen deštník? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. A faktem je, že deštník by se nám dnes hodit mohl. Víme, jak bude oblačno anebo zataženo. Místo přehaňky, teploty 15 až 19. Zítra slunečno, také ještě nádech léta, jasno anebo skoro jasno 22 stupňů. Předběžně ve středu i ve čtvrtek oblačno anebo polojasno. Středeční teplotní maxima u 24 stupňů, ve čtvrtek chladněji 16 až 19. Pátek má být pod mrakem s teplotami u 20. A teď zpátky na začátek k naší předpovědi. Víte, kdy byl vynalezen deštník? Údajně v Číně před 2000 lety. Měli jste to správně?
7: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Nehoda v Olomouci, policie v Kroměříži i na D1 u Hulína. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci. Došetřování ranní nehody na Švajcerce zabilou u tramvajové zastávky a policie hlídkuje v Kroměříži na Kojetínské také na 264. kilometru D1 u Hulína. Na cestách sledujeme pondělní ranní ruch. Držte se u nás a jeďte bez poruch.
8: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: krásné ráno. Doufáme, že máte vykročeno tou správnou nohou. Pokud vás zajímá, co vám dneska předpovídají hvězdy v práci i v soukromí, zůstaňte napřímo.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, rozdělte si den a postupujte hezky, krok za krokem. Býci, jste velmi soustředění, dneska vás nic nerozhodí. Blíženci, inspirují vás nečekaně skvělé zprávy. Radci, hlavně se nenechte strhnout stresem. Lvi, použijte své nekonečné charisma. Pany, plánování se vám jako vždycky vyplatí. Váhy, nebojte se kdykoliv požádat o pomoc. Štíři, jste vyloženě na těšení pustit se do něčeho nového. Střelci, vy máte skutečné množství energie. Kozorozi, budete za hvězdu díky své píli a pečlivosti. Vodnáři, zabodují vaše originální nápady. A co my ryby, jsme v klidu a hlavně uděláme si čas na věci, které nás baví.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
3: V Olomouci se představí Sparta Praha. Tuto středu od 18.

0: hodin.
1: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jak Varsava, útočník HC Olomouc.
0: Buďme u toho všetci spolu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
8: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
7: A navíc?
8: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
9: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
12: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
13: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Přejeme krásné ráno a spoustu energie do celého dne. Máme pro vás jako vždy pár praktických tipů, které se mohou hodit. Užijte si pohodový začátek týdne a my už vám přejeme skvělý poslech.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Díky, že posloucháte. Čučíte doma nebo v práci často do počítače a nebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Pivovar Jadrníček Náměšťna Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma. Soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
9: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
10: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
11: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
12: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. VPO

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Radio Metropole.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Obří investice dokončuje Univerzita Palackého Olomouc. Brzy bude hotová nová budova lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd v Hněvotínské ulici za 640 milionů korun. Její specialitou bude mimo jiné simulátor pro mediky. Právnická fakulta v Olomouci finišuje rozsáhlou rekonstrukci budovy A za 120 milionů korun na třídě 17. listopadu. Studenti se do opravených prostor vrátí po slavnostním otevření chystaném na prosinec. Pozor na vosy a sršně. Po bodnutí hmyzem zemřel o víkendu v zalesněném terénu u Karlovic na Bruntálsku 54-letý muž. Těžké alergické reakci nezabránila ani okamžitá laická a odborná pomoc. K vidění budou české korunovační klenoty. 7 klíčníků dnes v Praze v katedrále svatého Víta z korunní komory vyzvedne české korunovační klenoty. Ve Vladislavském sále Pražského hradu budou k vidění od 19. do 28. září.
0: Sport.
3: Parádní výkon vodní slalomářky Terezy Kneblové ve finále světového poháru. Ve Španělsku včera obsadila druhé místo v kajak krosu a v celkovém pořadí skončila šestá. Olomoucká rodačka byla předtím druhá i v časovce kajak krosu a třetí na kánoji.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
0: Je tu další školní den a když naše děti ve školách ve výtvarce kreslí dešťovou kapku, většinou má tvar slzy. Je to tak ale i ve skutečnosti? Odpověď už za chvilku. Víme, jak bude, dešťové kapky bychom dnes vidět mohli, čekáme přeháňky, oblačno anebo zataženo, denní teploty 15 až 19. Zítra slunečno, jasno anebo skoro jasno, teploty 22 stupňů Celsia. Předběžně i ve středu a ve čtvrtek oblačno anebo polojasno, ve středu teploty kolem 24, ve čtvrtek kolem 16 až 19 stupňů a v pátek má být většinou kolem 20 stupňů Celsia a pod mrakem. A teď zpátky na začátek naší předpovědi. Má dešťová kapka opravdu tvar slzy? Nemá. Malé kapky jsou téměř kulaté, větší se při pádu odporem vzduchu splošťují ze spodu, takže dešťové slzičky patří opravdu maximálně na papír do výtvarky.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Radio Metropole. Za volantem.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Blanska nebo z Vyškova i z moravských dálnic. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Honzo, jak to aktuálně vypadá, kousek od Olomouce v Chomoutově? Zdravíme tě.
5: Čau, Luky. Vjezd do Chomoutova od Uničova je ucpané. Je tam tak 10-15 minut zkus, protože v Chomoutově opravují cestu. No a řídí to tam semafory a vjezd teda je totálně zacpaný. Čau.
0: Děkujeme. Vjezd do Chomoutova od Uničova zdržení kolem 15 minut kvůli semaforům. Policejní hlídky v Olomouci na Černé cestě, také v Blansku na Gelhornově ulici nebo ve Vyškově u autokely na Brněnské. A jak jsou na tom moravské dálnice? Z Olomouce do Ostravy po D1 za 90 minut, z Olomouce do Mohelenice po D35 zhruba za 3/4 hodiny. Kamkoliv chcete, dojeďte včas, nejpozději do půl hodiny, u nás doprava zas.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: Krásné dobré ráno, moc nás těší, že týden startujete právě s námi. Dneska nás čeká spousta zajímavostí a my už přesně víme, koho potěšíme přáním k narozeninám nebo ke svátku. Přejeme vám skvělý poslech, je tu naše dnešní kalendárium.
1: Metropole právě dnes.
2: Je pondělí 14. září. Tak schválně, co jste dnes snídali? Koblihu? Super, na začátek týdne ideálka. Na dnešek připadá Národní den koblihy s krémem. A teď poznávačka. Kdo slaví 81. narozeniny, poznáváte?
3: Prvně vyjedeme s novou rubrikou nazvanou Okénko pro talenty. Zahájíme s Brusunovou anketu, no a samozřejmě uvidíte nové soutěžní písničky.
2: Jasně, pan Jaroslav Uhlíř, tohle byla ukázka z 80. hit Šarády, vše nejlepší. Na rozky má také Iva se sitcomu Comeback, tedy herečka Kristýna Lajchtová, a slaví i filmový producent, režisér a kaskadér Petr Jákl. A kdo má svátek? Všechny Radky! Holky, tak koblihu do ruky, repráky na hlas, protože teď už je řada na vás. Tady je od našeho rádia pro vás sváteční hymna.

0: Metropole právě dnes.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Metropole.
9: Metropole.

0: Přejeme pohodové ráno. Začínáme nový den i týden. Už za malou chvíli se spojíme s naším dnešním hostem. V pondělí je to jako vždy náš rádiový astrolog. Zůstaňte s námi, ať víte, jestli nám hvězdy budou nakloněny. Přejeme příjemný poslech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Vaudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
3: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Zváš to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš se to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měl třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
2: Říká náš astrolog Tonda Vaudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
3: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
1: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várko informací. Papoušci v olomoucké zoo bydlí v novém. Zahrada po roce prací skončila rekonstrukci voliér papoušků na své vrstevnicové cestě. Ptáci v nich mají přírodní prostředí a ve voliérách při návštěvě zoo najdeme nové vzácné druhy.
1: Přerov aktuálně.
3: Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho na ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování ve městě i třeba hlášení poruch ve městě, nebo získáme informace o technických službách. Dál ubývá obyvatel v Olomouckém kraji. Počet v prvním pololetí klesl téměř o tisícovku na cirka 630 500 osob. Za pokles může přirozený úbytek, více lidí zemřelo, než se narodilo a chybějící čísla nevynahradili ani lidé, kteří se do Olomouckého kraje přistěhovali. Nová cyklostezka může propojit Kroměříž a obec z Donky. Zástupci obcí na trase se shodli na vzniku studie, která přijde asi na 250 000 korun. Náklady si jednotlivé obce rozdělí.
4: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům Kroměříže a místních částí města další možnosti pro jízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
3: Vysvětlil místostarosta Kroměříže Karel Holík.
0: Sport.
3: Nedělní derby sousedů v tabulce i v okrese v Moravskoslezské fotbalové lize nemělo vítěze. Proti sobě stáli fotbalisté Uničova a Bčka Sigmy Olomouc a zápas skončil 1-1. Uničov je nyní v tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy 6. a Sigma B 7.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Tušíte, kdy byl vynalezen deštník? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. A faktem je, že deštník by se nám dnes hodit mohl. Víme, jak bude oblačno anebo zataženo. Místo přehaňky, teploty 15 až 19. Zítra slunečno, také ještě nádech léta, jasno anebo skoro jasno 22 stupňů. Předběžně ve středu i ve čtvrtek oblačno anebo polojasno. Středeční teplotní maxima u 24 stupňů, ve čtvrtek chladněji 16 až 19. Pátek má být pod mrakem s teplotami u 20. A teď zpátky na začátek naší předpovědi. Víte, kdy byl vynalezen deštník? Údajně v Číně před 2000 lety. Měli jste to správně?
6: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bouračka v Prostějově, také u Černé hory a policie v Litovli nebo na Štermersku. Víme, jak se jezdí tady. Kivadlový provoz je na výjezdu z Prostějova na Smržice kvůli nehodě dvou osobáků na ulici za Olomouckou. Další dva osobáky se zblízka potkali a jejich nehoda se šetří na příjezdu od Letovic do Černé hory kousek za Krhovem. A policie teď dohlíží na bezpečný provoz v Litovli na Dukelské u autobusáku i mezi Štermerkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici. Na cestách sledujeme pondělní ruch. Držte se u nás. Sáhaj k tebe z poruch.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky. Dneska se podíváme na top 5 alb dle Rádia Metropole, které v uplynulých 12 měsících

0: Česká republika je za námi a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
2: Metropole. Rádio Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Krásné dopoledne a pohodový start do dalšího zářijového týdne. Ranní fofry už máme pomalu za sebou, tak je čas přehodit na klidnější tempo. Doufáme, že se máte skvěle a že vám s námi čas příjemně utíká. Dál hrajeme a bavíme, tak si to užívejte v plné parádě.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz. Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
1: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
0: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
1: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
0: Buďme u toho všetci spolu.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa, že sa radovať smiem.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Rádio Metropole.
16: Metropole.

0: Krásné dopoledne, taky v pondělí děkujeme za váš poslech. Za chvíli pro vás máme kompletní servis, abyste věděli, co se děje, jaké bude počasí a kde to na cestách drhne. Přejeme vám usměvavý den, ať je všechno v pořádku a vy si můžete dál užívat hezké dopoledne.
1: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Muko. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
7: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště Podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
10: 30 rokov na scéně No Limit O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
13: Radio Metropole.
1: Metropole.
14: I learned to embrace the dark, and now every time

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Bezpečí pro cyklisty v Olomouci, kteří pojedou mezi Slavonínem a Nedvězím. Město tu postaví cyklostezku. Nová téměř 2 km dlouhá trasa odvede cyklisty z Rušné silnice a má být hotová příští rok v květnu, informuje město. Zesnul jeden z prvních českých fotbalistů, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve věku 64 let zemřel bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško. Bojoval s rakovinou. Rodák z Prostějova působil v Anglii ve West Hamu a v Queen's Park Rangers. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
3: Hlas lidu.
2: Kdyby se v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi voliči průzkum STEM. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem přes 31% hlasů. S odstupem druhé by bylo hnutí STAN s téměř 15%, pak ODS se skoro 13% a do sněmovny by se dostalo ještě SPD se skoro 8% a Piráti s více než 7%.
3: Sport.
2: Lukostřelkyně Marie Horáčková je v čele světové elity. Vyhrála finále světového poháru v lukostřelbě v Mexiku. Kvalifikovala se do něj poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji pro 8 nejlepších závodnic sezóny dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Bauerovou. Gratulujeme.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Je tu další školní den a když naše děti ve školách ve výtvarce kreslí dešťovou kapku, většinou má tvar slzy. Je to tak ale i ve skutečnosti? Odpověď už za chvilku. Víme, jak bude, dešťové kapky bychom dnes vidět mohli, čekáme přehánky, oblačno anebo zataženo, denní teploty 15 až 19. Zítra slunečno, jasno anebo skoro jasno, teploty 22 stupňů Celsia. Předběžně i ve středu a ve čtvrtek oblačno anebo polojasno, ve středu teploty kolem 24, ve čtvrtek kolem 16 až 19 stupňů a v pátek má být většinou kolem 20 stupňů Celsia a pod mrakem. A teď zpátky na začátek naší předpovědi. Má dešťová kapka opravdu tvar slzy? Nemá. Malé kapky jsou téměř kulaté, větší se při pádu odporem vzduchu splošťují ze spodu, takže dešťové slzičky patří opravdu maximálně na papír do výtvarky.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Bouračka u Mohelnice, taky na Šumpersku a policie u Olomouce nebo v Bystřici pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne. Bouračka mezi Mohelnicí a Zábřehem, pozor před Libivou u zdejšího hřbitova. Kivadlový provoz je pak na Šumpersku v Bludově kvůli nehodě na Lázeňské. Policie hlídkuje na 290. kilometru dálnice z Olomouce na Lipník u Velkého újezdu, také ve Vyškově na Brněnské nebo v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské u zdejší hasičárny. Jedeme s vámi.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Moc ti děkujeme, že rozjíždíš nový týden s naším rádiem. Pondělí je tady v plné síle, tak proč si ho nespříjemnit skvělými plány na odpoledne nebo třeba na zbytek týdne. Za 20 minut ti naservírujeme skvělé tipy, kam vyrazit. Přejeme ti, ať máš start týdne co možná nejpříjemnější.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
2: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
1: A navíc?
2: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Pro doma.
1: Radio Metropole.
14: Metropole.

0: Úspěšná akce Prostě piknik, prostějovská komunitní snídaně se pro velký zájem uskuteční i na podzim. Víc nám prozradí primátor Prostějova František Jura.
1: Podzimní Prostě piknik se bude konat v neděli 20. září od 9 hodin do 12 hodin ve Smetanových sadech. Moc se těším a věřím, že si návštěvníci užijí nejen dobré jídlo, ale také příjemnou atmosféru. Každý si může přinést vlastní snídaní, ale kdo dorazí bez vlastních zásob, nemusí mít obavy. Občerstvení připraví partneři akce. V nabídce budou například míchaná vajíčka, lívance, krupicová kaše, káva, domácí limonády nebo prosecco. Připraveny budou také hry, soutěže, skákací had pro děti a hudební doprovod. Na programu bude také cvičení tabata pro dospělé a protahovací cvičení pro děti. Rodiče si tak mohou v klidu dát snídani a děti se rozhodně nebudou nudit. Všechny vás zveme 20. září do Prostějovských Smetanových sadů.
0: Říká primátor Prostějova František Jura. Děkujeme.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Jsme vaše moravské rádio, víme, co se děje tady v olomouckém kině Metropol. Dneska dáváme letní komedii Pět švestek a zítra do Metropolu půjdeme na výročního Terminátora. Den zúčtování, premiéra je obnovena po 35 letech. To je olomoucký Metropol. Taky vás zveme na laskavý festival. Teď o víkendu v sobotu v Křelově na Fortu zaspívá Voxel s cymbálovkou také Romča Maříková. Bude i divadlo Tramtárie, besedy, přednášky, autorská čtení, pohybová a tvořivá zóna. Laskavý festival v sobotu u Olomouce v Křelově na Fortu. A loučení s létem proběhne v Lázních Slatinice a neb In Burčák a víno Veritas teď v sobotu 19. září. Ochutnávky vín a burčáků, lázeňské speciality, cymbálovka, atrakce pro děti. Sobota 19. září, loučení s létem a Lázně Slatinice. Tohle bude hodně zajímavé.
2: Rádio Metropole, kam vyrazit?
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
12: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
13: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz
14: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
15: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
16: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
19: Tvoje dopoledne.
20: Tvoje rádio.
19: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.
0: Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy? Jdeme na to. Obří investice dokončuje Univerzita Palackého Olomouc. Brzy bude hotová nová budova Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd v Hněvotínské ulici za 640 milionů korun. Její specialitou bude mimo jiné simulátor pro mediky. Píše o tom i Dnes.cz. Právnická fakulta v Olomouci finišuje s rozsáhlou rekonstrukcí budovy A za 120 milionů korun na třídě 17. listopadu. Studenti práv se do opravených prostor vrátí po slavnostním otevření chystaném na prosinec.
0: Prostějov aktuálně.
2: Jdeme do okolí Prostějova. Renovací prošla přední zeď hřbitova v Krasicích. Získala původní žluto-okrovou barvu. Má i nový okapový chodníček ze štěrku, který zdivo do budoucna ochrání před deštěm a vlhkostí, informuje město Prostějov. Představte si, že v Česku je přes 7000 různě chemicky znečištěných míst. Ukazují to data evidence kontaminovaných lokalit. Nejen vyčištění, ale už jen prověření každého místa by bylo nákladné. Průzkum takové lokace vyjde na asi 5 milionů korun, píše o tom ČTK. Sport. Jubilejní týden v čele deblového žebříčku WTA pro tenistku Katku Siňakovou. Po triumfu na US Open slaví 200. týden na světovém vrcholu. V historickém pořadí je na druhém místě za Martinou Navrátilovou, která byla světovou deblovou jedničkou 237 týdnů.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude, víme, že tento týden by to mělo být hodně proměnlivé, nahoru dolů. Takže nachystáme deštníky, ale můžou se hodit i sluneční brýle. Konkrétně dneska budeme mít na Moravě většinou polojasno a k tomu maximálně 20 stupňů, zítra 23, ovšem pozor, výhledově ve středu prý naměříme ještě letních 25 až 27 stupňů.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se dokončují práce na třídě Svobody, ještě je to rozkopané kolem těch nových semaforů u soudu. Jinak opravy na silnici hlásí taky Chomoutov, konkrétně na Dalimilově a na Štěpánovské. A policejní hlídku máme hlášenou na D1, kousek od sjezdu na Kojetín a taky na exitu Ivanovice na Hané. Tak dál, držte pevně volant i naši vlnu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Ahoj a dobrý den. Moc si vážíme toho, že s námi ladíte naše rádio. Je pondělí 14. a u nás to zase pořádně žije. Místo pondělního stresu pro vás chystáme nabitý servis, chytré vychytávky a praktické triky, které vám okamžitě usnadní den.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz

0: Jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
1: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma jí nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volby.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Posloucháš? Radio Metropolis.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Díky, že posloucháte. Čučíte doma nebo v práci často do počítače anebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká krajská kriminálka v Prostějově. Od rána kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí staršího muže, který byl nalezen bez známek života v parku v Kolářových sadech v Prostějově. Příčinu úmrtí má pomoci objasnit soudní pitva. Dále to sledujeme.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nový radiotalent Olomouckého kraje 2026. Vítězství v hudební soutěži vybojovala ve finále v Přerově kapela Jinými slovami. Slovenská poproková formace okouzlila odbornou porotu chytlavými melodiemi a autentickými texty.
4: Ver je tak studený, tak komu uveríš, o to už dávno nemám strach.
3: Kapela Jinými slovami si vítězstvím soutěže Radiotalent Olomouckého kraje zajistila promobalík v hodnotě 250 tisíc korun, který jí pomůže s natočením singlu či klipu v profi studiu Ta muzika a další výhody. Soutěž Radiotalent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Cena plynu v Evropě vyšplhala na několikaleté maximum. Pro evropský trh přesáhla hranici 84 eur za megawatt hodinu a je tak nejvýše od konce roku 2022, píší novinky.cz. Za výrazný nárůst ceny mohou výpadky dodávek z Blízkého východu.
0: Sport.
3: A ještě se podíváme na volejbal. Podnivolná jde znovu do akce na mistrovství Evropy naše reprezentace. Od 16 hodin vyzvou čeští volejbalisté v italské Modeně Slovensko. Situace ve skupině řadí naše volejbalisty do role favoritů. Uvidíme, zda roli potvrdí.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, tento týden nás prý čeká skoro podzimní počasí, ale ve středu ještě zažijeme letních 25 stupňů. Jinak dneska na Moravě budeme mít dál většinou polojasno, opravdu jen ojediněle, to bude s nějakou tou přehánkou, k tomu teploty nejčastěji do 20, zítra to pak malinko povyskočí a bude zhruba 23 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole, za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na Tovární, kousek od té hodolanské křižovatky. Bouráme taky ve Šternberku na ulici ČSA nebo na Prostějovsku. Tady je to na silnici Kostelec Hluchov, je to srážka dvou osobáků. Tak hlavně jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Vytahujeme ty nejšťavnatější perličky, slavná výročí a dnešní oslavence. Přejeme vám fantastickou náladu a užívejte si náš stream, kde vám servírujeme jenom hity.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
3: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
13: Tohle je Radio

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí 14. září. Tak schválně, co jste dnes snídali? Koblihu? Super, na začátek týdne ideálka. Na dnešek připadá Národní den koblihy s krémem. A teď poznávačka. Kdo slaví 81. narozeniny, poznáváte?
2: Prvně vyjedeme s novou rubrikou nazvanou Okénko pro talenty. Zahájíme s Brusunovou anketu, no a samozřejmě uvidíte nové soutěžní písničky.
1: Jasně, pan Jaroslav Uhlíř, tohle byla ukázka z 80. hit Šarády, vše nejlepší. Narozky má také Iva se sitcomu Kam, tedy herečka Kristýna Lajchtová, a slaví i filmový producent, režisér a kaskadér Petr Jákl. A kdo má svátek? Všechny Radky! Holky, tak koblihu do ruky, repráky na hlas, protože teď už je řada na vás. Tady je od našeho rádia pro vás sváteční hymna.

0: Metropole právě dnes.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Padá hvězda, něco si přeji.
6: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
7: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
6: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
8: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
6: Nášnet.org.
9: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
13: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
14: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
15: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várko informací. Papoušci v olomoucké zoo bydlí v novém. Zahrada po roce prací skončila rekonstrukci voliér papoušků na své vrstevnicové cestě. Ptáci v nich mají přírodní prostředí a ve voliérách při návštěvě zoo najdeme nové vzácné druhy.
0: Přerov aktuálně.
3: Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho na ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování ve městě i třeba hlášení poruch ve městě, nebo získáme informace o technických službách. Dál ubývá obyvatel v Olomouckém kraji. Počet v prvním pololetí klesl téměř o tisícovku na cirka 630 500 osob. Za pokles může přirozený úbytek, více lidí zemřelo, než se narodilo a chybějící čísla nevynahradili ani lidé, kteří se do Olomouckého kraje přistěhovali. Nová cyklostezka může propojit Kroměříž a obce Zdounky. Zástupci obcí na trase se shodli na vzniku studie, která přijde asi na 250 000 korun. Náklady si jednotlivé obce rozdělí.
4: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům Kroměříže a místních částí města další možnosti pro jízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
3: Vysvětlil místostarosta Kroměříže Karel Holík.
1: Sport.
3: Nové naděje hledá hokejový svaz. Ve 153 klubech v celé České republice se uskuteční příští týden další ročník náboru pro malé hokejisty a hokejistky ve věku 4 až 10 let, týden hokeje. Loni si vyzkoušel hokej přes 7 000 dětí. Podrobnosti na webu pojdehrathokej.cz.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe. Víme, jak bude. Letních 25 až 27 stupňů. Ale to až ve středu. Dneska maximálně 20, zítra 23. A my jsme možná asi něco prošvihli. Dneska popolední měsíc zakryl Venuši. Jasná planeta na chvíli doslova zmizela uprostřed denní oblohy. Teď už je zase vidět. Jinak na Moravě taky vidíme mraky. Dál se totiž počítá s proměnlivou oblačností a odpoledne se ojediněle můžou vyskytnout i nějaké ty přehánky.
6: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
0: Rádio Metropole. Za volantem. Víme, jak se jezdí tady, je to naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice na exitu Křelov a nehodu dvou osobáků ještě dořešujeme na Prostějovsku na silnici Kostelec-Hluchov. Tak si užívejte jízdu s naším rádiem a nikam se zbytečně nežeňte.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Ahoj a dobrý den, my vám děkujeme, že ladíte tohle rádio v tohle nabité pondělí 14. září. Držte se, za malou chvíli odpálíme exkluzivní rozhovor s úžasným hostem o tématu, které teď rezonuje celým regionem. Přejeme vám pohodu, hodně síly do všeho, co děláte a posílejte s námi dobrou náladu dál. Tady je vaše číslo jedna, vaše místní rádio.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tohle je
9: Radio

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
2: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Znáš to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrát Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš se to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takové zprávy. Asi už jsem tady měl třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
1: Říká náš astrolog Tonda Baudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
2: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
4: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
7: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
8: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa, že sa radovať smiem.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Bezpečí pro cyklisty v Olomouci, kteří pojedou mezi Slavonínem a Nedvězím. Město tu postaví cyklostezku. Nová téměř 2 kilometry dlouhá trasa odvede cyklisty z Rušné silnice a má být hotová příští rok v květnu, informuje město. Zesnul jeden z prvních českých fotbalistů, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve věku 64 let zemřel bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško. Bojoval s rakovinou. Rodák z Prostějova působil v Anglii ve West Hamu a v Queen's Park Rangers. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
4: Hlas lidu.
3: Kdyby se v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi voliči průzkum STEM. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem přes 31% hlasů. S odstupem druhé by bylo hnutí STAN s téměř 15%, pak ODS se skoro 13% a do sněmovny by se dostalo ještě SPD se skoro 8% a Piráti s více než
4: 7%. Sport.
3: Lukostřelkyně Marie Horáčková je v čele světové elity. Vyhrála finále světového poháru v lukostřelbě v Mexiku. Kvalifikovala se do něj poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji pro 8 nejlepších závodnic sezóny dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Bauerovou. Gratulujeme.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že tento týden by to mělo být hodně proměnlivé, nahoru dolů. Takže nachystáme deštníky, ale můžou se hodit i sluneční brýle. Konkrétně dneska budeme mít na Moravě většinou polojasno a k tomu maximálně 20 stupňů, zítra 23, ovšem pozor, výhledově ve středu prý naměříme ještě letních 25 až 27 stupňů.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a díky, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Přerovské, kde je mimochodem i radar, co nám měří 50. Hlídka je také v Šumperku na ulici generála Krátkého anebo v Rapotíně na Šumperské. Tak nohu z plynu a pohodovou jízdu.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: domů, do práce i do auta letí hit za hitem. Obrovský dík všem u přijímačů. S námi má pondělí 14. září ty správné grády. Proklepli jsme regionální weby a za okamžik vám naservírujeme ty největší špeky a horké novinky z vašeho okolí. Zůstaňte s námi na tomto rádiu, kde vás čeká další nálož skvělé muziky.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
3: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
2: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
3: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Varsava, útočník HC Olomouc.
2: Buďme u toho všetci spolu.
4: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
5: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
4: A navíc?
5: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.

od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

0: Vole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Od nás už víte, že papoušci z olomoucké zoo mají nové bydlení. Jaké druhy ve voliéře uvidíme, o tom píše Report.cz. Zpěvák legendární kapely Nazaret míří do Šumperku. Jak potvrzuje Šumperský rej.cz, bude to opravdu výjimečný koncert už tento pátek. A jsou tady taky kompletní výsledky našeho letošního radiotalentu, anebo i pozvánka za koláčkovou hlídkou. To a mnohem víc najdeme na webu radiohana.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Fitnessáci, pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým b.cz.
9: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
0: Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: baví, baby.
1: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce.
3: You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy, jdeme na to. Obří investice dokončuje Univerzita Palackého Olomouc. Brzy bude hotová nová budova Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd v Hněvotínské ulici za 640 milionů korun. Její specialitou bude mimo jiné simulátor pro mediky. Píše o tom i dnes.cz. Právnická fakulta v Olomouci finišuje s rozsáhlou rekonstrukcí budovy A za 120 milionů korun na třídě 17. listopadu. Studenti práv se do opravených prostor vrátí po slavnostním otevření chystaném na prosinec.
1: Prostějov aktuálně.
3: Jdeme do okolí Prostějova. Renovací prošla přední zeď hřbitova v Krasicích. Získala původní žluto-okrovou barvu. Má i nový okapový chodníček ze štěrku, který zdivo do budoucna ochrání před deštěm a vlhkostí, informuje město Prostějov. Představte si, že v Česku je přes 7000 různě chemicky znečištěných míst. Ukazují to data evidence kontaminovaných lokalit. Nejen vyčištění, ale už jen prověření každého místa by bylo nákladné. Průzkum takové lokace vyjde na asi 5 milionů korun, píše o tom ČTK.
0: Sport.
3: A ještě se podíváme na volejbal. Podnivolna jde znovu do akce na mistrovství Evropy naše reprezentace. Od 16 hodin vyzvou čeští volejbalisté v italské Modeně Slovensko. Situace ve skupině řadí naše volejbalisty do role favoritů. Uvidíme, zda roli potvrdí.
4: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
5: Jak bude, čekáme dál oblačno, na většině území se objeví přehánky. Vyloučit nemůžeme ani bouřky. Spadnout by nám mělo přibližně 1 až 6 mm srážek. Zítra nás pak ráno a dopoledne přivítají lokálně mlhy, přes den se pak ale očekává jasno až polojasno. Teploty se v úterý vyšplhají na 19 až 23 stupňů. Zítra by nám pršet nemělo.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na okruhu Olomouce na D35 na trase od Mohelnice za exitem Křelov. Stojí tady na krajnici odstavené auto. Nákladní auto havarovalo do příkopu na D1 na trase Ostrava-Přerov na exitu Bělotín. Na místě je policie, kolonu nám tady zatím ale nehlásíte. A na D1 ještě zůstaneme. Na trase Vyškov-Říkovice za exitem Vyškov-Východ tady narazilo auto do svodidel. Na místě je policie. Projíždíme se zvýšenou opatrností. Nehodu nám pak hlásíte taky na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek na exitu Bělotín. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Dneska se podíváme na top 5 alb dle Rádia Metropole, které v uplynulých 12 měsících vyšly. Netroufám si v té první pětce rozhodnout o tom, co bylo nejlepší, ale pokud nějakou desku z našeho výběru ještě nemáš zčeknutou, tak bys to měl napravit. Jednou z top 5 desek dle našeho výběru je určitě Karakorám od PTK. Jeho 7. solový projekt vyšel v první půlce října a je na něm úctyhodných 19 tracků. Za mě top Big Stepper a snad se tam nebude střílet. Druhým albem, který do našeho žebříčku řadíme, je album Cíl, který má na svědomí Pain. Vyzdvihnout musím z 15 stop track Matematik anebo Skalp, kde si nebere servítky se spoustou jmen český scény. Třetí projekt, který nemůže ve výběru chybět, je album Smack One od Smacka. Nadělil si ho ke 40. narozkám a mimo to, že tam je na featu třeba Brucey, je to tvrdý od začátku až do konce. Nejvíc ve mně rezonovala hned úvodní skladba Odmít sem díl. Číslo 4 u nás dostává Izo Mandiasův Exit u palice. Izo si dal krátkou pauzu, zmizel ze sociálních sítí, pak oznámil dva koncerty v O2 aréně. No a Exit u palice je za mě skvělej návrat. 17 stop, spousta beatů, který jsou úplně top. No a u mě vede Karma Forever. Pomyslnou top 5 u nás uzavírá album Drogstars od Řezníka a Hadese. Horrorcore sound na featu Janek Lepšek.

0: muziky a energie.
1: Česká rap publika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
2: Metropole. Rádio Metropole.
1: A odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce.

0: pondělí 14. září žije na plné pecky a my vám moc děkujeme za poslech našeho rádia. Vypněte hlavu a načerpejte energii. Za chvíli vám naservírujeme exkluzivní tipy, kam vyrazit za akční zábavou i parádním relaxem. Přejeme vám senzační start týdne, úsměv od ucha k uchu a zůstaňte s námi na našem rádiu, kde hrajeme hit za hitem.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park z Jelidla. T-motor.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90, nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Radio Metropole.
9: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
8: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme vaše moravské rádio, víme, co se děje tady v olomouckém kině Metropol. Dneska dáváme letní komedii Pět švestek a zítra do Metropolu půjdeme na výročního Terminátora. Den zúčtování, premiéra je obnovena po 35 letech, to je olomoucký Metropol. Taky vás zveme na laskavý festival. Teď o víkendu v sobotu v Křelově na Fortu zaspívá Voxel s cymbálovkou také Romša Maříková. Bude i divadlo Tramtárie, besedy, přednášky, autorská čtení, pohybová a tvořivá zóna. Laskavý festival v sobotu u Olomouce v Křelově na Fortu. Učení s létem proběhne v Lázních Slatinice a neb In Burčák a víno Veritas teď v sobotu 19. září. Ochutnávky vína, burčáků, lázeňské speciality, cymbálovka, atrakce pro děti. Sobota 19. září, loučení s létem a Lázně Slatinice. Tohle bude hodně zajímavé.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás natchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
8: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
10: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
11: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
0: Metropole. Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
12: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme další várko informací. Papoušci v Olomoucké zoo bydlí v novém. Zahrada po roce prací skončila rekonstrukci voliér papoušků na své vrstevnicové cestě. Ptáci v nich mají přírodní prostředí a ve voliérách při návštěvě zoo najdeme nové vzácné druhy.
0: Přerov aktuálně.
3: Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho na ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování ve městě i třeba hlášení poruch ve městě, nebo získáme informace o technických službách. Dál ubývá obyvatel v Olomouckém kraji. Počet v prvním pololetí klesl téměř o tisícovku na cirka 630 500 osob. Za pokles může přirozený úbytek, více lidí zemřelo, než se narodilo a chybějící čísla nevynahradili ani lidé, kteří se do Olomouckého kraje přistěhovali. Nová cyklostezka může propojit Kroměříž a obec z Donky. Zástupci obcí na trase se shodli na vzniku studie, která přijde asi na 250 000 korun. Náklady si jednotlivé obce rozdělí.
4: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům Kroměříže a místních částí města další možnosti pro jízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
3: Vysvětlil místostarosta Kroměříže Karel Holík.
1: Sport.
3: Nové naděje hledá hokejový svaz. Ve 153 klubech v celé České republice se uskuteční příští týden další ročník náboru pro malé hokejisty a hokejistky ve věku 4 až 10 let, týden hokeje. Loni si vyzkoušelo hokej přes 7 000 dětí. Podrobnosti na webu pojdehrathokej.cz.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 7 minut. Po něm vykoukne měsíc, který nám právě přibývá ponovu. Pokud rádi sledujete úplněk, další nás čeká za 12 dní. V noci na zítřek čekáme polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy a nízká oblačnost. Teploty nám spadnou až k 8 stupňům, v údolích můžeme naměřit i jen 5. Foukat nám bude jen slabý větřík.
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pomalu se nám blíží doba, kdy lidi jezdí z práce a tak se nám to v některých olomouckých ulicích trochu štosuje. Konkrétně ve Chválkovické, Pavlovické, Sokolovské, Pasterově, Dobrovského, Ferstrově nebo třeba Velkomoravské. Zdržení nám hlásíte taky v Kojetíně v ulici Masarykovo náměstí. Stojí to taky na trase mezi Bystřicí pod Hostýnem do Bílavska. Tady to může být i na 21 minut. Připomínáme taky nehodu na D1 na trase Ostrava-Přerov na exitu Bělotín. Opatrně bychom tudy měli projíždět až do 6:45. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Taneční rádio.

a dobrý den. Moc si vážíme toho, že s námi ladíte naše rádio. Je pondělí 14. a u nás to zase pořádně žije. Místo pondělního stresu pro vás chystáme nabitý servis, chytré vychytávky a praktické triky, které vám okamžitě

0: půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
1: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej
1: rám, jam, jam. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
7: Posloucháš? Radio Metropole.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš. Metropol.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Díky, že posloucháte, čučíte doma nebo v práci, často do počítače anebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Pivovar Jadrníček Náměština Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
11: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
13: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Bezpečí pro cyklisty v Olomouci, kteří pojedou mezi Slavonínem a Nedvězím. Město tu postaví cyklostezku. Nová téměř 2 kilometry dlouhá trasa odvede cyklisty z rušné silnice a má být hotová příští rok v květnu, informuje město. Zesnul jeden z prvních českých fotbalistů, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve věku 64 let zemřel bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško. Bojoval s rakovinou. Rodák z Prostějova působil v Anglii ve West Hamu a v Queen's Park Rangers. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
4: Hlas lidu.
3: Kdyby se v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi voliči průzkum STEM. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem přes 31% hlasů. S odstupem druhé by bylo hnutí STAN s téměř 15%, pak ODS se skoro 13% a do sněmovny by se dostalo ještě SPD se skoro 8% a Piráti s více než
4: 7%. Sport.
3: Lukostřelkyně Maria Horáčková je v čele světové elity. Vyhrála finále světového poháru v lukostřelbě v Mexiku. Kvalifikovala se do něj poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji pro 8 nejlepších závodnic sezóny dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Bauerovou. Gratulujeme.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Pilový semafor říká, že pro alergiky bude dobře. Míra ohrožení pilem ve vzduchu by měla být v celé republice nepatrná. To díky současnému nepříliš teplému počasí a občasným přehánkám. Pršet by nám mohlo i teď v podvečer. V průběhu večera bude ale srážek i oblačnosti ubývat. V noci už pak žádné srážky neočekáváme. Stejně tak ani v úterý. To by nám mělo i pořádně vysvitnout sluníčko.
6: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Dopravní nehodu řešíme na D35 na trase Mohelnice Olomouc na exitu Loštice. Probíhá tady vyšetřování, na místě je policie. Dořešuje se nám taky havárie auta do svodidel, o které jsme vám říkali, a to na D1 na trase Vyškov-Říkovice za exitem Mořice. Připomínáme taky nehodu nákladňáku, který skončil v příkopu, na D1 na trase Ostrava-Přerov na exitu Bělotín. Tady budeme projíždět opatrně raději až do 6:45. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce.

0: posloucháte jediné místní rádio. Děkujeme. Je pondělí 14. září a my z kalendáře vytahujeme ty nejšťavnatější perličky, slavná výročí a dnešní oslavence. Přejeme vám fantastickou náladu a užívejte si náš stream, kde vám servírujeme jenom hity.
1: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku.cz.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
4: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
3: A navíc?
4: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
10: 30 rokov na scéně.

0: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Na záhradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
2: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
5: Radio Metropole.
2: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí 14. září. Tak schválně, co jste dnes snídali? Koblihu? Super, na začátek týdne ideálka. Na dnešek připadá Národní den koblihy s krémem. A teď poznávačka. Kdo slaví 81. narozeniny, poznáváte?
2: Prvně vyjedeme s novou rubrikou nazvanou Okénko pro talenty. Zahájíme s bruslovou anketu, no a samozřejmě uvidíte nové soutěžní písničky.
1: Jasně, pan Jaroslav Uhlíř. Tohle byla ukázka z 80. hit Šarády. Vše nejlepší. Narozky má také Iva se sitcomu Comeback, tedy herečka Kristýna Lajchtová, a slaví i filmový producent, režisér a kaskadér Petr Jákl. A kdo má svátek? Všechny Radky. Holky, tak koblihu do ruky, repráky na hlas, protože teď už je řada na vás. Tady je od našeho rádia pro vás sváteční hymna.

0: Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
2: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
12: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
13: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
12: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
14: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
12: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
17: Rádio Metropole.
18: Tvoje odpoledne.
17: Tvoje rádio.
18: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká krajská kriminálka v Prostějově. Od pondělí kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí staršího muže, který byl nalezen bez známek života v parku v Kolářových sadech v Prostějově. Příčinu úmrtí má pomoci objasnit soudní pitva. Vyšetřování pro vás sledujeme.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nový radiotalent Olomouckého kraje 2026. Vítězství v hudební soutěži vybojovala ve finále v Přerově kapela Jinými slovami. Slovenská poproková formace okouzlila a odbornou porotu chytlavými melodiemi a autentickými texty.
4: Ver je tak studený, tak komu uveríš, o to už dávno nemám strach.
3: Kapela Jinými slovami si vítězstvím soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zajistila promobalík v hodnotě 250 tisíc korun, který jí pomůže s natočením singlu či klipu v profi studiu Ta muzika a další výhody. Soutěž Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Cena plynu v Evropě vyšplhala na několikaleté maximum. Pro evropský trh přesáhla hranici 84 eur za megawatt hodinu a je tak nejvýše od konce roku 2022, píší novinky.cz. Za výrazný nárůst ceny mohou výpadky dodávek z Blízkého východu.
0: Sport.
3: Jubilejní týden v čele deblového žebříčku WTA pro tenistku Katku Siňakovou. Po triumfu na US Open slaví dvoustý týden na světovém vrcholu. V historickém pořadí je na druhém místě za Martinou Navrátilovou, která byla světovou deblovou jedničkou 237 týdnů.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude. V úterý ráno a dopoledne se nám ještě sem tam může povalovat mlha. Odpoledne už ale slibuje jasno až polojasno. Teploty by se nám mohly vyšplhat k 19 až 23 stupňům. Na horách budeme mít trochu chladněji. Tam očekáváme 12 až 16. Vítr nám bude foukat jen slabý. Biozátěž bude zítra na prvním, tedy nejlepším stupni.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na cestě mezi Olomoucí a Krčmaní kus za odbočkou na Grigov si dáme pozor na bouračku se zraněním. Na místě jsou záchranné složky, projíždíme tudy opatrně. Dva osobáky se nám pak srazily v Holešově v ulici Masarykova. I tudy můžeme projet. Policejní hlídky na nás číhají na D35 na exitu Velký Újezd, v Otrokovicích v ulici Zlínská, v Hulíně v ulici Záhlenická, stojí taky v Přerově v ulici Hulínská. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Posloucháš Rádio Metropole. A dnes v podvečer tě čeká pravidelný pondělní podcast z Metropole. Naš

0: Ahoj, je tu pondělní podcast z Metropole s Tomem a s Ivanou Kalenou Tabak, která je dramaturgyní Moravské filharmonie Olomouc, a na to se dnes budeme tedy soustředit, co nás čeká v rámci nadcházející, nikoliv celé sezóny, ale v rámci nadcházejících, řekněme, týdnů, a podíváme se, jaké zajímavosti a důležité akce a řady si pro nás Moravská filharmonie připravila v naší krásné Olomouci. Ivano, já tě srdečně zdravím.
1: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Prosím tě, máme už v tuto chvíli, v Olomouci probíhá varhanní festival, mezinárodní varhanní festival, protože tady máme hosty ze zahraničí a všichni jedou jak diví na varhany v našem kostele svatého Mořice. A nejenom v něm, teda ještě to jsem se dozvěděl, ale my se podíváme na téma, které se nese v tomto varhanním festivalu, což je pan Marcel Dupré. Pojďme se na něj podívat trošku blíž. Letošní ročník připomíná právě jeho osobnost. Proč právě on? Čím je zajímavý?
1: Já si dovolím mluvit za našeho dramaturga Karla Martinka, kterému tímto děkuji, že připravil skvělý program. Opravdu, já už jsem absolvovala 3 koncerty v Olomouci a jeden byl lepší než druhý. Takže zvolil letos tvorbu a osobnost Marcela Dupreho, což byl jeden z nejvýznamnějších autorů varhanní hudby. Pocházel z Francie, žil v 19. a 20. století. Byl velkým propagátorem Bachovy hudby, zanechal nám 70 opusů varhaní kompozic.
0: Ale to je jako hodně, to je velká řada.
1: To je obrovská řada a je to kmenový repertoár všech varhaníků. Ale což je zajímavé, odehrál přes 2000 koncertů po celém světě a jako pedagog a posléze i ředitel pařížské konzervatoře odchoval skvělou budoucí generaci varhaníků.
0: Takže pokud se bavíme o Marcelovi Duprém, tak je to opravdu člověk, který je téměř v každém současné varhanní společnosti.
1: Ano, je to ikona varhanní hudby a jeho tvorba se bude táhnout jako jakýsi červená linka dramaturgii, takže téměř každý koncert bude obsahovat alespoň jednu z jeho skladeb.
0: No, já jsem zvědavý teda, co nás ještě na Mezinárodním varhanovém a varhanním festivalu čeká. Máme před sebou 2 koncerty a přiblížíme si je za malý moment na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračujeme v pondělním podcastu z Metropole. Zdraví tě Tom a taky Ivana Kalina-Tabak, dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc, a povídáme si spolu o Mezinárodním varhaním festivale v Olomouci. Ten má před sebou ještě dva velké koncerty a ten první je dnes, vlastně už za chvilku. Ivano, co nás prosím tě v tomto koncertu čeká?

0: Takže dneska 14. září od 7 hodin v chrámu svatého Mořice na Englerových varhanách, které musím říct, letos některý varhanici srovnávali s varhanami z Notre Dame, že jsou v některých parametru opravdu jako lepší, hlavně pro ty subtilnější tóny a tiší, klidnější hudbu. Tak dneska bude exkluzivní debut španělské varhanice, jen tak jako španělskou varhanici není možné slyšet. Jmenuje se Loreto Aramendi a je to skvělá umělkyně, která umí hrát špičkově nejen na varhany, ale také na čembalo a na klavír. Takže tou svojí jiskrivou technikou nám představí zejména tvorbu francouzských varhaníků a skladatelů. Ona si zvolila tuto tvorbu, protože i sama studovala v Paříži.
1: No, tak
0: a představí nám, jak už jsme zmiňovali, nejen tvorbu Marcela Dupreho, ale i jeho žáku.
1: A když se podíváme teda na ten další koncert, ten bude 17. září. Ještě mi jsme chtěla něco k tomu říct.
0: Ano, že tento dnešní koncert bude výjimečný tím, že nezazní jen varhaní tvorba, psaná přímo pro tento královský nástroj, ale transkripce baletní a scénické hudby, například Tance kostlivců od Camila Saint-Saënsa, který prostě známe z různých reklam a filmů a je tak velice známý, ale v symfonické podobě. A zároveň výběr ze scénické hudby Pelé a Melisanda od Gabriela Foreho. Takže úplně jiná hudba, kterou jsme zvykli slyšet buď z kinových pláten nebo z televize, ale tentokrát v kostele a na královském nástroji Englerových varhanách u svatého Mořice.
1: To je neuvěřitelný, takže ten transkript a jak vlastně takový transkript takto vzniká? To si zkomponuje hráčka nebo hráč na varhany sám nebo má k tomu někoho na pomoc?
0: Je to různé. Takhle je nutné zmínit, že v rámci varhaní interpretace je varhaní improvizace velice důležitý obor, takže ty varhaníci už mají sklon k tomu uvažovat i skladatelsky, tak ty, kteří se na to cítí, sami transkribujou skladby, kterých noty jen tak nemůžeme nalézt, ale jsou i zvlášť skladatelé, které se tomu věnují.
1: To je úžasný. Já bych se podíval ještě na ten další koncert 17. září a půjdeme po stopách velikánů. Na jaké narazíme?
0: Ten poslední koncert 17. ve čtvrtek přivede do Olomouce jednoho z nejvýznamnějších varhaníků dnešní doby. Opravdu málo který varhaník získal takový renomé a takovou úctu ve světě. Je to David Briggs, pocházející z Británie, který nicméně aktuálně působí v New Yorku. Takže se ocitneme v katedrále St. John's the Divine a Briggs je známý zejména tím, že je fenomenálním improvizátorem, takže nám mimo jiného zahraje, kromě své špičkové improvizace, taky díla Marcela Dupreho.
1: To je úžasné, jako fenomenál improvizátor. Ono totiž ta improvizace na ty varhany, to si myslím, že je až nebezpečné, protože přeci jenom jako se to rozléhá do všech směrů a teď, když ten člověk prostě tu improvizaci najednou uletí někam, kam nemá, no, tak to je velké, když je v tom takový...
0: Je to velké dobrodružství, máš pravdu.
1: Výborně, no určitě další informace na mfo.cz a já budu rád, když se za chvilku podíváme na další velké téma, které nás čeká a to je výročí Beethovena, 200 a to už teda za malý moment na Radio Metropole v pondělním podcastu.
2: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Zjelidla, t-motor.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
10: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
11: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
10: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
11: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
10: Buďme u toho všetci spolu.
2: Posloucháš?

0: Ladíš Radio Metropole a pondělní podcast s Tomem a s Ivanou Kalinou Tabak, která je dramaturgyní Moravské filharmonie Olomouc, a my spolu teďka řešíme novou sezónu, která začala v uplynulých dnech. Zaměřili jsme se na Mezinárodní varhanní festival, ale v tuto chvíli už se podíváme na další téma, a to je řada 200 Beethoven. Když se člověk podívá do programu, najde tam tuto řadu a ten název samozřejmě vzbuzuje zvědavost, tak co pak se za tou dvojstovkou schovává, Ivano?
1: Ano, je to Beethoven 200 a je to vlastně rok 2027, kdy celý svět, který se věnuje samozřejmě klasické hudbě a nejen klasické hudbě, si připomene 200 let od úmrtí tohoto hudebního génia. A my ze Moravskou filharmonií jsme se rozhodli nabídnout svým posluchačům co nejširší záběr jeho tvorby. Takže nejde o konkrétní koncertní řadu, ale o označení všech abonentních a mimořádných koncertů, v rámci kterých zazní Beethovenova tvorba. Ano, takže začneme trošku dříve, jako taková předzvěst, už v listopadu, v rámci prvního komorního koncertu v Červeném kostele. Zazní jeho septet. Na první židli bude sedět půvabná a špičková houslistka Martina Bačova. Poté celý rok 27 nabídne Beethovenovou tvorbu, a to jak pro klavír, tak symfonickou, koncertantní, vokálně instrumentální. A hned v lednu opravdu mezinárodně uznávaný čembalista v rámci recitálové řady nám zahraje Beethovenovou klavírní sonátu na čembalo. To opravdu bude jedinečný zážitek a musím se přiznat, že jsem potřebovala vynaložit velké úsilí, aby ho přemluvila.
0: Aby se přijel podívat, jo?
1: Ne, aby nastudoval Beethovenovou sonátu a odehrali na čembalo.
0: A kde budeme slyšet čembalo?
1: Čembalo uslyšíme 12. ledna v Redutě. Od 7 hodin Machan Esfahani a Beethovenova klavírní sonáta. Nejvýznamnější křesťanský svátek v rámci velikonočního koncertu oslavíme jediným oratoriem Beethovena, který se jmenuje Kristus nahoře Olivecké, a společně ukážeme tu sílu a efektivitu a to, co nám může nabídnout nově sloučená instituce, takže pod taktovkou našeho šéfdirigenta Žolta Hamara vystoupí Moravská filharmonie Olomouc a rovněž solisté a sbor Moravského divadla.
0: Já tě ještě zastavím na ty další na další koncerty v rámci Beethoven 200 se podíváme za chviličku, jo?
1: Určitě.
0: Pondělní podcast Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračujeme v pondělním podcastu. Zdraví tě Tom a taky Ivana Kalina Tabak, která je dramaturgyní Moravské filharmonie v Olomouci, a spolu tady řešíme takový označení koncertu v průběhu celé nové sezóny Beethoven 200 při příležitosti výročí tohoto skvělého skladatele, kterého zná prakticky celý svět. A když se řekne Beethoven, tak pojďme si říct, že to není jenom takové to typické, ale že to jsou další skladby známé, úžasné. I člověk, který na klasiku běžně nechodí, tak mu utkví jistě nějaká melodie, která se mu okamžitě vybaví. No a my se tady soustředíme na koncerty, které nám právě Moravská filharmonie přinese. Už jsme si jich několik zmínili. Pojďme se ještě podívat na další. Ivano, co nás ještě čeká?
2: Tak na jaře, v dubnu a v květnu zazní prvně v rámci recitalu klavírního Slavky Pěchočové, kterou olomoucké publikum velmi dobře zná, nyní Wernerové, zazní velice oblíbená Valštejnská sonáta. Poté vycházející hvězda Jan Novák, mladičký houslista, nám nabídne svoji interpretaci houslového koncertu Beethovena, D-dur. A úplně poslední závěrečný koncert zase nabídne významný opus symfonický, a to třetí symfonii Eroiku. Bude toho mnohem více, rovněž poté od září. Nezanevřeme na Beethovena, ale to asi i při jiné příležitosti. No, nebudeme odkrývat moc.
1: Je mi to jasný, každopádně, že tak to se na to můžeme podívat, až se tady zase spolu uvidíme s radostí. Výborně, tak na detaily jednotlivých koncertů se určitě můžete podívat taky na webu mfo.cz. No a my se podíváme zase dál, protože nás čekají další velmi zajímavé crossoverové řady. A to už za malý moment na Radio Metropole v pondělním podcastu. Díky, že posloucháš.
3: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci, Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
4: Padá hvězda. Něco si přeji?
3: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
5: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
3: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
6: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
3: Nášnet.org.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show, a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
11: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
12: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Radio Metropole.
15: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
14: Metropole.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: domů, do práce i do auta letí hit za hitem. Obrovský dík všem u přijímačů. S námi má pondělí 14. září ty správné grády. Proklepli jsme regionální weby a za okamžik vám naservírujeme ty největší špeky a horké novinky z vašeho okolí. Zůstaňte s námi na tomto rádiu, kde vás čeká další nálož skvělé muziky.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc, anebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
1: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
11: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Radio Metropole.
14: Hrajeme neohrané.
13: Metropole.

0: miluješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Od nás už víte, že papoušci z olomoucké zoo mají nové bydlení. Jaké druhy ve voliéře uvidíme, o tom píše Report.cz. Zpěvák legendární kapely Nazaret míří do Šumperku. Jak potvrzuje šumperský rej.cz, bude to opravdu výjimečný koncert už tento pátek. A jsou tady taky kompletní výsledky našeho letošního radiotalentu, anebo i pozvánka za koláčkovou hlídkou. To a mnohem víc najdeme na webu radiohana.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Radio Metropole a podcast pro dnešek. Radio Metropole.
2: Metropole.

0: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa je, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tohle je
7: Radio Metropole.
8: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti

0: Tvůj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé. Tady je tvoje Metropole. Saint-Tropez Caps jsou producenti a DJs, kteří svou taneční hudbou přináší svěží rytmy a chytlavé melodie. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný groove, aby ses rozhýbal. Saint-Tropez Caps umí vytvořit energii a pozitivní atmosféru, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Rádio Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě víc

0: Rádio Metropole. Metropole.
1: Let's go. Sounds good.

0: Vaše rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Kylie Minogue, australskou popovou legendu, která už desetiletí kraluje hudební scéně. Její skladby jsou jako pořádná dávka energie a radosti, které rozhýbou každou party. Kylie je jako ta kámoška, co tě nikdy nenechá v klidu a vždycky přinese dobrou náladu a šmrnc. Její styl je elegantní, svěží a nezaměnitelný a proto má fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe připraveno ještě spoustu dalších hudebních překvapení.

0: Rádio Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole.
2: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Dneska se podíváme na top 5 alb dle rádia Metropole, které v uplynulých 12 měsících vyšly. Netroufám

0: Solový projekt vyšel v první půlce října a je na něm úctyhodných 19 tracků. Za mě top Big Stepper a snad se tam nebude střílet. Druhým albem, který do našeho žebříčku řadíme, je album Cíl, který má na svědomí Pain. Vyzdvihnout musím z 15 stop track Matematik anebo Skalp, kde si nebere servítky se spoustou jmén český scény. Třetí projekt, který nemůže ve výběru chybět, je album Smack One od Smacka. Nadělil si ho ke 40. narozkám a mimo to, že tam je na featu třeba Brucey, je to tvrdý od začátku až do konce. Nejvíc ve mně rezonovala hned úvodní skladba Odmít sem díl. Číslo 4 u nás dostává Izo Mandiasův Exit u palice. Izo si dal krátkou pauzu, zmizel ze sociálních sítí, pak oznámil dva koncerty v O2 aréně. No a Exit u palice je za mě skvělej návrat. 17 stop, spousta beatů, který jsou úplně top. No a u mě vede Karma Forever. Pomyslnou top 5 u nás uzavírá album Drogstars od Březníka a Hadese. Horrorcore sound na featu Janek Ledecký a pilotní song Drogstars, který je prostě hustej. Tak to je poprázdninová inspirace na to, co poslouchat z domácí scény. Česká republika je za námi a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Best info nejen z repové scény. Jedině na rádiu Metropole.
2: Metropole. Fitnessáci pozor. Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.

Tady je tvoje metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další skvělé kousky.

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny, houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne. Till my legs no longer

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Mojo, francouzskou kapelu, která dokázala, jak se dá spojit house s lehkostí a chytlavostí tak, že z toho vznikne pořádná taneční pecka. Jejich styl je jako svěží vítr na parketu, který tě rozhýbe a přitom nestratí tu správnou eleganci. Mojo jsou jako kamarádi, kteří ti vždycky přinesou tu správnou náladu i muziku. Jejich hudba je moderní, plná energie a chytlavých rytmů, co tě nenechají sedět. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší zvuk,

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Elu Henderson, britskou zpěvačku s hlasem, který tě chytí za srdce. Její skladby jsou plné emocí a opravdovosti, což jí dělá jednou z nejoblíbenějších interpretek současnosti. Ela je jako ten kámoš, který tě vždy vyslechne a podpoří. Nestrácej

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Seana Finna, německého DJe a producenta, který ovládá taneční scény s precizností a vášní. Jeho sety jsou jako příběh plný energie, kde

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Elle Darlington. Zpěvačku, která svým hlasem dokáže proměnit jakýkoliv track v nezapomenutelný zážitek. Její styl je svěží, emotivní a plný energie, která tě chytí za srdce i nohy zároveň. Elle je jako ta kamarádka, co ti zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet a ještě tě rozhýbe. Připrav se na spojení skvělých melodií a tanečních beatů.

tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká David Penn, španělský producent, remixér a DJ, který v house hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku groove a taneční nálady. David Penn je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí na správnou vlnu. Zůstaň naladěný

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tu nový týden a náš oblíbený host astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
2: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Zvlášť to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš se to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měl třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
1: Říká náš astrolog Tonda Baudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
2: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Počúvaš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká krajská kriminálka v Prostějově. Od pondělí kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí staršího muže, který byl nalezen bez známek života v parku v Kolářových sadech v Prostějově. Příčinu úmrtí má pomoci objasnit soudní pitva. Vyšetřování pro vás sledujeme.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Nový radiotalent Olomouckého kraje 2026. Vítězství v hudební soutěži vybojovala ve finále v Přerově kapela Jinými slovami. Slovenská poproková formace okouzlila odbornou porotu chytlavými melodiemi a autentickými texty.
3: Ver je tak studený, tak komu uveríš, o to už dávno nemám strach.
2: Kapela Jinými slovami si vítězstvím soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zajistila promobalík v hodnotě 250 tisíc korun, který jí pomůže s natočením singlu či klipu v profi studiu Ta muzika a další výhody. Soutěž Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Cena plynu v Evropě vyšplhala na několikaleté maximum. Pro evropský trh přesáhla hranici 84 eur za megawatt hodinu a je tak nejvýše od konce roku 2022, píší novinky.cz. Za výrazný nárůst ceny mohou výpadky dodávek z Blízkého východu.
1: Sport.
2: Jubilejní týden v čele deblového žebříčku WTA pro tenistku Katku Siňakovou. Po triumfu na US Open slaví 200. týden na světovém vrcholu. V historickém pořadí je na druhém místě za Martinou Navrátilovou, která byla světovou deblovou jedničkou 237 týdnů.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 27 minut. Ráno nám ještě lokálně může výhled zakrývat mlha nebo nízká oblačnost. Přes den už pak ale čekáme skoro jasno až polojasno. Teplotní maxima se nám vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Pokud se v úterý chystáme na hory, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 16.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc

Tady je tvoje metropole. Top Talk je švédský producent a DJ, který do taneční hudby vnáší pozitivní energii a chytlavé rytmy. Jeho skladby jsou jako kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku zábavy. Spojuje moderní beaty s melodiemi, které tě nenechají sedět. Připrav se na pořádnou porci taneční jízdy, která tě udrží v tempu. Zůstaň naladěný, protože metropole má pro

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Broken Back. Francouzský zpěvák, který míchá indie folk s elektronikou a vytváří tak zvuk plný citlivosti a lehkosti. Jeho hlas je jako vánek, který ti vezme starosti a přinese trochu světla. Broken Back je jako kamarád, co ti sedne vedle a zaspívá píseň, kterou

0: no thank me.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska tě vezmeme do rumunského Rytmus Inou, která umí rozpálit taneční parket jako slunce v tropickém létě. Její hudba je energická, plná života a přesně taková, co tě nenechá v klidu sedět. Inna je jako kamarádka, co přijde s úsměvem a hned rozjede mejdan, i když je pondělí ráno. Její taneční styl kombinuje house, pop a latinské motivy, což je mix, který funguje vždycky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska roztančí i ty největší mrzouty.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením deep house a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební elegance. Olé! Tady je tvoje Metropole. Astrid S. je norská zpěvačka. Jejíž hlas je jemný, ale zároveň plný síly a emocí. Její hudba je jako procházka v létě. Svěží, příjemná a plná pozitivní energie. Poslouchat Astrid S. znamená užívat si každý tón. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropole máme další

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Philbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Philbo Riva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje na city líp než playlist na podzim. Jeho styl je jemný, ale přitom silný. Ideální pro chvíle, kdy chceš něco víc než jen pozadí. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole tě vezme přesně tam,

Tady je tvoje metropole. Gerald Jerome je herec, který v poslední době překvapuje i hudebním talentem a originálním stylem. Jeho hudba je jako příběh vyprávěný přátelům, autentická, plná emocí a zároveň chytlavá. Poslouchat Gerala znamená být svědkem něčeho nového a svěžího. Tak zůstaň naladěnej, protože další hvězdné momenty už...

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Noted je švédské hudební produkční duo, které do taneční hudby přináší chytlavé beaty a svěží zvuky plné energie. Spojuje progresivní house s melodickým housem, díky čemuž vznikají přesně takové melodie, které tě vždycky rozhýbou. Zůstaň naladěný, protože Metropole má další parádní hity.